0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěný, protože další pecky přijdou na

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě více.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Tady je tvoje Metropole. Bibi Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to odpálíme beatem od jednoho z největších tvůrců moderní hudby. Přichází Timbaland. Producent, který změnil pravidla hry a jeho beaty jsou tak chytlavé, že se ti v hlavě zabydlí na neurčito. Jeho styl je jako nečekaná zatáčka. Nikdy nevíš, co přijde, ale vždycky to sedne. Timbaland je jako kámoš, co přijde s reprákem. Pustí jeden zvuk a všichni vědí, že je hotovo.

tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole

která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Letní vibe Rádia Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě pozveme na sluneční ostrov, protože Chris Kep přináší do éteru vibe, co

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád

Tady je tvoje metropole. Ajmanbek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvolnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ajmanbek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
1: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Sport. Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé

0: Rádiu přeju skvělý víkend. Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotek.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení.

0: energie.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

0: den. Berani, je tu možnost nového nasměrování. Víci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Hradci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, tany

Tady je tvoje metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě nenechají sedět. A melodie, co se ti vrátí i ve snu. Jejich styl je mixem

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2026. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a mimo něm živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotek.
3: Chci ještě něco zažít.
4: A s Karlem na gauči to nejde.
5: Tak ho prodej.
4: Karla?
5: Couch. Holky, už tady.
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
6: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
0: Sport.
2: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: dnešní den.
1: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Víci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti, kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti, vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí a co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle je Radio.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy.
3: Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení popelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli. Sport. Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahrmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás mám dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub nahané střední až vysoká.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dvě osobní auta nám bourala v Olomouci v ulici Hodolanská. Na silnici je teď překážka, projíždíme opatrně. Bouračku máme taky na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici. I tudy můžeme s nohou na brzdě projet. Tři krávy se nám pohybují po silnici na cestě mezi Štíty a Trhovem u uhelných skladů. Hlásíte nám taky dvě policejní hlídky, obě na dálnici D1. První je na exitu Kojetín, druhá pak na exitu Hulín Západ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Metropole právě dnes.
1: Na Starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milosti plná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
0: Metropole právě dnes.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz. Ahoj.
2: Ahoj, na zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
1: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
2: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídlý po servisu nebo servisním technikem, a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
1: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
2: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička, případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstít, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané dva trojúhelníky, někde hasičák a podobně.
1: Říká na rádiu Haná dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
2: Vám jsem taky.
1: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohodu.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Tohle je
0: Radio Metropole.

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy.
4: Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Kriminalisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na benzínové pumpě v Hrádku nad Nisou. Ačkoliv policie vypátrala pachatele tohoto brutálního činu ze září roku 2007, před soud se nepostaví. Celý případ je totiž po tak dlouhé době už promlčený.

0: dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bychom zítra neměli parkovat, nám přináší report.cz. Při plánování cesty zítra myslíme taky na naplánované údržbové práce na dálnici D46 na trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.

0: Moravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
1: Sport.
0: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
2: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami, místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejblíže Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
3: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Radio Metropole.

0: dopoledne. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem se nudit nebudete. Hrajeme vám hit za hitem a také vám přinášíme přehled těch nejlepších akcí. Tak jdeme na to. Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 v Jeseníku na Masarykově náměstí. Na Hradě Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesel a program pro děti. Dnes na Hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. V plném proudu je taky letní sezóna na Hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy. Knížecí sídlo a rodinný hrad. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Nahané to prostě žije, stačí si jen vybrat.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

životě venku, jak bude a kudy je. Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.

0: okraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní z brusu novou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru, loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Dolžnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radiometropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne by dnes mělo přibývat oblačnosti. K večeru nám můžou na okno zabubnovat lokální přehánky. Výjimečně by se mohla ukázat i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 27 a 31 stupni. Zítra pak očekáváme velkou oblačnost, na většině území nám zaprší. Dešťové kapky budou ubývat až k večeru. Teplotní maxima naměříme mezi 22 až 26 stupni. Dnes máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra se nám vylepší na ten nejlepší.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce nám až do 8. srpna pokračují na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Olomouc Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Při plánování trasy počítáme taky na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku s uzavřeným vjezdem na dálnici na exitu Holice. Na jeden jízdní pruh bude uzavřená silnice na Přerovsku na trase Počtát Božkov. Kivadlově je řízen provoz na průtahu obcí Zašová. Na křižovatce u mostu přes Zašovský potok. Přejeme vám pohodovou jízdu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert.

0: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy, takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčíci doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Tvoje dopoledne?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy.
4: Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení popelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli.
1: Sport.
4: Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.
1: Radiometro.cz. Online poslech, komp-

0: kávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, a to i s našimi čtyřnohými parťáky. Jestli dneska bereme do auta i své chlupaté mazlíčky, myslíme na to, že zvířata snášejí horko o dost hůř než my. Pes se na rozdíl od nás nepotí po celém těle a chladí se prakticky jen dýcháním. Kabina auta se v letě navíc vyhřeje na 50 stupňů už za 20 minut, takže i krátká zastávka na pumpě pro kávu může být bez spuštěné klimatizace nebezpečná. Určitě jim přibalíme dostatek vody, klimatizaci foukáme raději mimo ně a každé dvě hodinky si dáme krátkou venčící pauzu ve stínu. Takhle si cestu užijete vy i váš psí kamarád.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Na Starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milostiplná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší, 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
0: Metropole právě dnes.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Tohle je Radio Metropol.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy.
4: Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý dlouholetý ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák. Informaci potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka. Milan Knížák stál u zrodu českého akčního umění a happeningu a v letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Působil také jako rektor Akademie výtvarných umění.
1: Sport.
4: Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pranostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bychom zítra neměli parkovat, nám přináší report.cz. Při plánování cesty zítra myslíme taky na naplánované údržbové práce na dálnici D46 na trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.

0: baby.
1: Rádio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře víme, že filmové premiéry do našich moravských kin přichází každý čtvrtek. A na co se tady můžeme těšit od tohoto týdne, od 23. července? A jaké jsou nejnavštěvovanější filmy první půlky letošního roku? To jsou otázky, na které za naše filmové experty odpoví Radek Kreuziger z Premiér Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj, Lukáši. Dobrý den, milí posluchači. Než si představíme premiéry tohoto týdne, mám pro vás několik zajímavých statistik. Máme totiž již k dispozici vyhodnocení návštěvnosti filmu za první polovinu roku 2020. A jak si tedy kina a filmy stojí? Začneme filmy. Žebříčku návštěvnosti filmů roku 2026 kraluje Zootropolis 2. Ten zhlédlo jen v letošním roce 405 tisíc diváků. Následuje Avatar s 369 tisíci diváky. Z filmů, které už návštěvnost sbírali čistě v roce 2026, je na třetím místě žebříčku Ďábel nosí Pradu 2 s 323 tisíci diváky, pak Michael 282 tisíc diváků a top 5 zakončuje Spasitel s 265 tisíci diváky. A jak je to tedy s kiny? V první polovině roku 2026 navštívilo kino 5 720 000 diváků. Slušné číslo na to, že z pohledu nás, kinařů, to byla ta v uvozovkách horší polovina roku. A teď k premiérám tohoto týdne. Protože je v kinech díky Odyssey a Mimo ňům živo a prostor pro nové filmy moc není, prakticky tak tento týden kina přináší pouze jeden klasický film a jeden koncertní film. Pokud máte rádi českou komedii, přijdete si na své u bar dotek.
3: Chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
4: Tak ho prodej.
3: Karla?
2: Bardotky vypráví o třech kamarádkách, které ač prožívají život každá někde jinde a jinak, mají společné tajemství. Ve filmu plném smíchu a vína vás Eva Holubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková přesvědčí, že věk je jen číslo.
5: My musíme slavit každý den.
2: A nakonec slíbený hudební film. Kromě toho, že má zpěvačka Sia nádherný hlas, má také unikátní umělecký styl. To vše se spojí v nádherném snímku Sia Nostalgic for the Present, který připomíná 10 let o jejího velkolepého světového turné.
1: Česká komedie Bardotky a hudební film o australské zpěvačce Sia jsou filmové premiéry tohoto týdne a dál se promítá historický megafilm Odyssea nebo rodinný animák Odvážná Wayana. Za kompletní info díky našemu filmovému expertovi Radek Kreuziger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc.
2: Zvu vás tedy do moravských kin, milí posluchači. Rozhodně je na co vyrazit. Přeji hezké letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
7: I learned to embrace the dark and now every

0: Posloucháš
1: Radio Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací, jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
1: Sport.
3: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejblíže Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tvoje odpoledne?
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Mé.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu sledujeme regionální zprávy. Víme, o čem se píše a teď vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Prezident Petr Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví. Více informací už pro nás má report.cz. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Podvod s dovolenou v Chorvatsku, dopravní nehodu mladého řidiče v Rapotíně a také obří podvod s kryptoměnou. Více nám píše Šumperský rej. Od zítra bude v Prostějově na měsíc uzavřená ulice Ruská. Detaily už nám přináší web města Prostějova, prostějov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole

0: Talk about.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Podíváme se na Olomoucko, nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a ostatních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na severu Olomouckého kraje, konkrétně v Lázních v Dolní Lipové, se pro návštěvníky otevřela z brusu nová naučná stezka s názvem Vrcholy jeseníků. Trasa nabízí celkem 14 zastavení a cestou vás potěší nejen lesní minibar s posezením, ale také osvěžující koupací rybníček. Základní škola v Adamově na Blanensku se pyšní z brusu novou a velmi netradiční výzdobou. Místní pouliční umělec tam proměnil obyčejnou zeď v úžasnou venkovní galerii plnou slavných vědců.
2: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí změny v kádru. Loučí se totiž se dvěma zahraničními záložníky. Artur Doložnikov a Tihomir Kostadinov na Hané končí a oba společně přestupují do prvního FC Slovácko.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Během odpoledne by dnes mělo přibývat oblačnosti. K večeru nám můžou na okno zabubnovat lokální přehánky. Výjimečně by se mohla ukázat i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 27 a 31 stupni. Zítra pak očekáváme velkou oblačnost, na většině území nám zaprší. Dešťové kapky budou ubývat až k večeru. Teplotní maxima naměříme mezi 22 až 26 stupni. Dnes máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra se nám vylepší na ten nejlepší.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Údržbové práce nám až do 8. srpna pokračují na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Olomouc Slavonín. Provoz je tu veden dvěma provizorními jízdními

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Tohle je
7: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem se nudit nebudete. Hrajeme vám hit za hitem a také vám přinášíme přehled těch nejlepších akcí. Tak jdeme na to. Olomouc nás láká na další z pravidelných promenádních koncertů. Tentokrát nám zahraje olomoucký žestový soubor Brass Tools. Poslechnout si je můžeme zdarma v altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Užít si můžeme taky Street Food Festival na chuť. Čekají nás slané i sladké speciality, dobré pití i zábava pro děti. Od 10 do 8 v Jeseníku na Masarykově náměstí. Na Hradě Sovinci pro nás i dnes mají připravený program Za čest a krále Sovinec v temné době války 30leté. Budou souboje, přestřelky, kaskadérské grotesky i sokolnický výcvik dravých ptáků. Připravené jsou i ukázky řemesel a program pro děti. Dnes na Hradu Sovinec od 9 do 18 hodin. V plném proudu je taky letní sezóna na Hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva vyhlídkové okruhy. Knížecí sídlo a rodinný hrad. A kdo by se chtěl opravdu protáhnout, na toho čeká plážové nejen volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Nahané to prostě žije, stačí si jen vybrat.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rá!

0: rána.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 16 hodin.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy.
5: Olomoucké muzeum umění po roční pauze znovu otevírá svou stálou expozici Století relativity 2. Ta se rozrostla o nové exponáty a nabídne vám díla od 118 autorů a autorek. Od září se navíc můžete těšit i na speciální haptickou stezku, díky které si umění doslova osaháte. V Boskovicích právě odstartovaly práce na nové vsypové loučce, která lidem nabídne další důstojnou možnost uložení popelněných ostatků. Tento projekt zvítězil v participativním rozpočtu Boskovize 2025 a hotový by měl být už do letošních dušiček. Česká vláda projednává zajímavou novinku, a to zavedení profese takzvaného peer pracovníka do veřejných služeb. Už od srpna by tak lidem se závislostmi nebo duševními potížemi mohli pomáhat profesionálové, kteří si podobně těžkými životními zkouškami sami prošli.
1: Sport.
5: Český šermíř Alexandr Šupenič vybojoval na mistrovství světa v Hongkongu historickou zlatou medaili a postaral se tak o obrovský sportovní úspěch. 32-letý fleretista se nesmazatelně zapsal do našich dějin a po svém triumfu přiznal, že prožívá absolutně nejšťastnější chvíle svého života.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Víme, jak bude. Slunečné dopoledne vystřídají s postupem dne na obloze mraky. K večeru nám může lokálně zapršet, a to až 5 mm. Výjimečně přijde i bouřka. Začátek týdne nás v pondělí přivítá velkou oblačností a přeháňkami. I první den nadcházejícího týdne nám může zahřmít. K večeru ale budou srážky ustávat a oblačnosti by mělo začít ubývat. Nejvyšší denní teploty se v pondělí budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Houbaři, pro vás máme dobrou zprávu. Podle odborníků je nyní pravděpodobnost růstu hub na Hané střední až vysoká.
1: Radio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, a to i s našimi čtyřnohými parťáky. Jestli dneska bereme do auta i své chlupaté mazlíčky, myslíme na to, že zvířata snášejí horko o dost hůř než my. Pes se na rozdíl od nás nepotí po celém těle a chladí se prakticky jen dýcháním. Kabina auta se v letě navíc vyhřeje na 50 stupňů už za 20 minut, takže i krátká zastávka na pumpě pro kávu může být bez spuštěné klimatizace nebezpečná. Určitě jim přibalíme dostatek vody, klimatizaci foukáme raději mimo ně a každé dvě hodinky si dáme krátkou venčící pauzu ve stínu. Takhle si cestu užijete vy i váš psí kamarád.
2: Radio Metropole.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdili proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině, s námi vás žádné letní trable nečekají.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK? Rádio

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy.
3: Olomouc zvyšuje bezpečnost v ulicích a brzy do nich nainstaluje 4 chytré detektory zvuku. Tyto přístroje se objeví například u nádraží nebo klubu Belmondo, kde dokážou automaticky rozpoznat střelbu, agresivní křik i tříštění skla. V případě nebezpečí pak okamžitě zalarmují městskou policii, aby mohla bleskově zasáhnout. Skvělý objev hlásí Muzeum Komenského v Přerově. V dubnu nalezl jeho spolupracovník při průzkumu pole u Tučína naprosto nepoškozenou keltskou bronzovou sošku vodního ptáka. Vzácná plastika s dlouhým zobákem a vypouklýma očima teď jako unikátní historický klenot míří do muzejních depozitářů. Kriminalisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na benzínové pumpě v Hrádku nad Nisou. Ačkoliv policie vypátrala pachatele tohoto brutálního činu ze září roku 2007, před soud se nepostaví. Celý případ je totiž po tak dlouhé době už promlčený.
1: Sport.
3: Výškař Jan Štefela zazářil na mistrovství republiky v Plzni, kde vybojoval už svůj 4. domácí titul. Letos vůbec poprvé pod širým nebem překonal laťku ve výšce 230 cm, čímž si zapsal svůj nejlepší výkon probíhající venkovní sezóny.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Svatá Anna, chladna z rána, tak to je známá pronostika pro dnešní den. Dnes se nám naštěstí úplně nevyplnila. V Olomouci jsme ráno naměřili 15 stupňů, v Hranicích 16 i Kroměříž hlásila podobné teploty. Víme, jak bude. V průběhu odpoledne se nám začne postupně zatahovat, k večeru by nám mělo lokálně sprchnout. Vyloučená není ani bouřka. Přehánky a možná i bouřky pak čekáme i v pondělí. Alergici, začala nám pilová sezóna kukuřice. Odborníci doporučují preventivně nasadit prášky proti alergii.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Chomoutově se na zítřek chystá blokové čištění hned několika ulic. Začne v 6 hodin ráno a skončí odpoledne s úderem 14. hodiny. Přehled, na kterých ulicích bychom zítra neměli parkovat, nám přináší report CZ. Při plánování cesty zítra myslíme taky na naplánované údržbové práce na dálnici D46 na trase Prostějov-Olomouc mezi 32. a 34. kilometrem. Od 7 do půl deváté tady bude uzavřený levý jízdní pruh. Máme i dobrou zprávu. Včerejším dnem skončilo omezení a vjezd na dálnici D1 u Kojetína by měl být opět otevřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Balda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Tohle je
7: Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: Na Starém Bělidle mají dneska určitě veselo. Slavíme totiž 171 let od vydání knihy Babička od autorky Boženy Němcové. I takhle si můžeme připomínat datum 26. července. Bomboniéru k svátku dnes koupíme všem Anám a Aničkám. Jejich jméno je hebrejského původu a znamená milá nebo milosti plná. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herec Saša Rašlov mladší. 82. narozeniny v pořádném rockovém duchu oslaví taky zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. Přání od nás dnes dostane i Jacob Elordi. Toho můžeme znát třeba z poslední adaptace knihy Na větrné hůrce, filmu Bouřlivé výšiny. Za náš rádiový tým vám přejeme, aby dnešní neděle 26. července nebyla bouřlivá, ale naopak klidná a pohodová.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Jdeme na Olomoucko. Výlety do Litovelského Pomoraví jsou teď bez některých služeb. Opravou prochází Dům přírody v Horce nad Moravou. Práce potrvají až do 30. září. Provoz domu je tak omezený. Nedostupné je například občerstvení nebo infocentrum, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Výstaviště v Kroměříži ožilo automobilovými unikáty, které na běžných silnicích jen tak neuvidíte. Své brány tam totiž otevřela výstava Car Expo, kterou pro všechny fanoušky silných motorů uspořádal zhruba 30členný tým nadšenců z platformy El Paciente. Česko nestíhá zavést nová evropská pravidla pro spravedlivé odměňování, která u nás měla platit už déle než jeden měsíc. Změny se tak dočkáme zřejmě až od ledna příštího roku. Zaměstnanci by pak měli dostávat za stejnou práci stejné peníze. A pokud se jejich výplaty budou lišit, firmy to budou muset jasně obhájit.
1: Sport.
3: Fotbalová šance liga se po dvou měsících znovu rozběhla a hned úvodní kolo přineslo velké senzace. Pražská Sparta překvapivě podlehla brněnskému nováčkovi 1-3 a naprosto stejným výsledkem doma ztratila i ambiciózní Plzeň s Libercem.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. V pondělí čekáme většinou velkou oblačnost s přeháňkami místy i bouřkami. Rtuť teploměru nám vystoupá nejvýše k 22 až 26 stupňům. Vyjasní se nám až na noc. To nám dává příležitost zahlédnout trpasličí planetku Pluto, která bude v pondělí nejblíže Zemi. Úterý už by mělo být beze srážek, čekáme jasno až polojasno. Teploty by měly dosáhnout 24 až 28 stupňů. Slunečné počasí pak slibuje i středa. Ta nám přinese teplotní maxima až do 32 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole. Metro. Retro.

0: kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog!
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Radio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
1: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
2: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídli po servisu nebo servisním technikem, a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
1: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
2: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička, případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstit, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané dva trojúhelníky, někde hasičák a podobně.
1: Říká na rádiu Hana dopravní lektor Jiří Virák z Dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
2: Vám jsem taky.
1: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohodu.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přehánkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude bez srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: Jídlo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu sledujeme regionální zprávy. Víme, o čem se píše a teď vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Prezident Petr Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví. Více informací už pro nás má report.cz. Co řešili v uplynulých dnech policisté na Šumpersku? Podvod s dovolenou v Chorvatsku, dopravní nehodu mladého řidiče v Rapotíně a také obří podvod s kryptoměnou. Více nám píše Šumperský rej. Od zítra bude v Prostějově na měsíc uzavřená ulice Ruská. Detaily už nám přináší web města Prostějova, prostějov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.
3: Master Mix.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Bebe Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozví.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a chytlavých beatů. Připrav se na pořádnou porci taneční extáze. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudbu, která tě...

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MBNN, producenta a DJe, který v taneční hudbě přináší svěží beaty a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té nejlepší nálady. MBNN je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné taneční magie.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: To Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama, od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co

0: Radio.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Diplou, americký producent a DJ, který ovlivnil nejen taneční scénu, ale i celou popovou scénu díky svým unikátním remixům a produkcím. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese něco nového a svěžího. Diplo je známý svým energickým stylem a schopností spojit různé hudební žánry v jednu skvělou jízdu. Připrav se na pořádnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto pokračuje, dovolená volá, kufry se balí a je na prázdniny připravené i vaše auto. Než vyrazíme na cestu za sluníčkem, cenné rady a tipy má pro nás dopravní lektor Jiří Virák z dekra.cz. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a tebe obzvlášť.
1: Naše posluchače zajímá, co všechno bychom měli zkontrolovat na autě před letní dovolenou.
2: Každopádně to auto by mělo být v řádným technickým stavu. Úplně optimálně, pokud je někde aspoň prohlídli po servisu nebo servisním technikem, a minimálně zkontrolovat pneumatiky, zkontrolovat stav toho auta, co se týká vůbec výbavy a podobných záležitostí, funkcí klimy a tak dále.
1: Dobře, a jaké povinné vybavení musíme mít sebou, když jedeme přes hranice do okolních států?
2: A ten základ je standardní, znamená trojúhelník, lékárnička, případně nějaká ta pneumatika. Fakt je, že hodně lidí používá náhradní sady a v tom zahraničí se to někdy může vymstit, pokud to poškození té pneumatiky je takový, že je potřeba tu pneumatiku vyměnit, tak je spíš lepší dojezdová pneumatika. Tady doporučuji spíš vždycky podle toho konkrétního státu si zjistit, co vlastně konkrétně je potřeba pro to konkrétní auto, protože v některých zemích jsou třeba předepsané dva trojúhelníky, někde hasičák a podobně.
1: Říká na rádiu Haná dopravní lektor Jiří Virák z dekra.cz, od kterého jsme slyšeli, že před letní dovolenou je dobré auto svěřit technikovi, zkontrolovat pneumatiky, klimatizaci a podobně, a v některých státech Evropy jsou povinné třeba dva výstražné trojúhelníky, hasičák a podobně. Jirko, děkujeme za tvé letní tipy. Opatruj se a měj hezké léto.
2: Vám jsem taky.
1: Nejletní tipy pro vás máme každý den. Teď už jen otočte klíčkem a nastartujte s námi letní pohodu.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká pořádná klubová vlna s duem Sidepiece, americkým mistry House Groove, co tě roztančí, i když si původně jen šel vynést koš. Jejich beaty jsou ostré jako čerstvě nabroušená čepel a refrény chytlavé jak lepidlo. Sidepiece jsou jako kámoši, co přijdou pozdě na párty, ale okamžitě ji zachrání. Jejich styl je moderní, funky, plný zvratů i elektronického šmrncu. Tak zůstaň naladěný. Na Metropoli právě tahle dvojka přináší porci rytmu, která ti nadzvedne

0: se děje, to vám povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Podíváme se na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic. A lidé také nesmí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a ostatních svátcích od 12 hodin. Informuje o tom web města. Skvělá zpráva pro všechny dobrovolníky ze Šternberka a okolí. Tamní mobilní odběry krve totiž od září letošního roku nabídnou velkou novinku. Kromě plné krve budete moci na těchto výjezdech nově darovat také plazmu, takže vaše pomoc bude mít ještě větší dosah. Česko čelí obrovskému tlaku kvůli stárnutí populace a systém péče o seniory se podle odborníků blíží ke kolapsu. Do roku 2050 totiž stoupne počet lidí s demencí z dnešních 200 tisíc rovnou na 500 000, což klasické domovy důchodců zkrátka nemají šanci zvládnout. Budoucnost pak bude muset ležet v chytré kombinaci pobytové, terénní a komunitní péče. Sport. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z polské Częstochowy. Z Brusu nový útočník pražského klubu, který je shodou okolností bratrancem hvězdného Erlinga Haalanda, už podepsal víceletou smlouvu. Radio Metropole,
1: to na sebe. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den týdne nám slibuje většinou zamračenou oblohu, na většině hané s občasným deštěm nebo přeháňkami. Lokálně může přijít i bouřka. Srážky nám začnou ustávat k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají k 21 až 25 stupňům. Pocitová teplota ale může být nižší. Během dne bude foukat až čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech rychlost i 55 km v hodině. Úterý už bude bez srážek. Předpověď hlásí jasno až polojasno a 24 až 28 stupňů. Radio Metropole.

0: podcast z Metropole.
1: Co se děje v Olomouci? To je otázka, kterou pro tebe řeší každý týden pondělní podcast na rádiu Metropole. Zdraví tě Tom a díky moc, že posloucháš. O Olomouci a jejich zajímavostech a novinkách si tentokrát budu povídat s mluvčím města Olomouce, Honzou Horejšem. Ahoj Honzo, já tě srdečně zdravím a na druhé straně telefonu.
2: Zdravím tebe i posluchače Rádia Metropole.
1: Honzo, město Olomouc v uplynulých týdnech spustilo důležitou anketu, ve které se ptá lidí, jestli podle nich patří stromy na horní náměstí. Proč jste se rozhodli otevřít právě tohle téma a jak mohou Olomoučané svůj názor vyjádřit?
2: Já jsem rád, Tome, že se na to ptáš, já to jenom tak uvedu. Na horním náměstí je nově odpočinkový kout s mobilní zelení a posezením a město vlastně zajímá, jak ho lidé vnímají. Chceme znát názor veřejnosti na to, jestli právě taková forma zeleně historickému náměstí sluší a zde by měla být jeho součástí i do budoucna. Trvalá výsadba stromů na horním náměstí totiž není kvůli skalnatému podloží, historické dlažbě a rozsáhlým inženýrským sítím možná. Město proto zvolilo variantu vzrostlých stromů v mobilních kontejnerech, které poskytují stín, možnost odpočinku a zároveň respektují charakter památkového chráněného prostoru. Svůj názor mohou lidé jednoduše vyjádřit v anketě na webu projektu měníme.olomouc.eu a tam se zároveň dozvědí více o celém záměru.
1: Říká mluvčí města Olomouce Honza Horejš k anketě týkající se tématu stromů na horním náměstí v Olomouci. A za chvilku se v pondělním podcastu zaměříme na pocity. Konkrétně se podíváme přímo na pocitové mapy města Olomouce a co nám tato novinka do města nese.

0: Metropole.
1: Dále ladíš pondělní podcast s Metropolem, povídáme si o Olomouci a co pak je tu nového, a to s mluvčím města Olomouce Honzou Horejšem. Honzo, děkuju moc, že jsi právě teď na telefonu a můžeme si pořádně popovídat o tom, co to jsou vlastně pocitové mapy Olomouce. Prosím tě, prostřednictvím webu města olomouc.eu se nově můžeme podívat na tyto takzvané pocitové mapy Olomouce. Můžeme do nich přispět vlastní zkušeností. Co si ale pod tou pocitovou mapou města máme představit? Co všechno v ní najdeme?
2: Pocitové mapy jsou jednoduchý online nástroj, díky kterému mohou lidé přímo na mapě Olomouce označit místa, která mají rádi, kde se cítí bezpečně, ale také lokality, které jim naopak vadí, nebo kde jim něco chybí. Nemyslím tím teď například nějakou technickou závadu, ale vyloženě nějaký nedostatek. Pocitová mapa ukazuje subjektivní pohledy obyvatel na město, například kde se lidem dobře tráví čas, kudy rádi chodí, nebo kde by uvítali více zeleně, lepší dopravu či kvalitnější veřejný prostor. Město tak získává cennou zpětnou vazbu přímo od obyvatel, která bude sloužit jako jeden z podkladů při plánování budoucího rozvoje Olomouce i při přípravě nového strategického plánu. Zapojit se může každý jednoduše prostřednictvím webových stránek města olomouc.eu, kde jsou k dispozici odkazy na pocitové mapy.

tak to nám přibližuje pocitové mapy města Olomouce, mluvčí města Honza Horejš. Ty mapy město spustilo teprve nedávno. Pojďme se podívat, co vlastně od nich město očekává. Už za moment v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Ahoj, tady je Tom a dál posloucháš pondělní podcast z Metropole. Povídáme si o Olomouci a to konkrétně o pocitových mapách města Olomouce. Na drátě mám Honzu Horejše, tiskového mluvčího města. Honzo, pojďme se dál podívat pod pokličku těch pocitových map. No, vy jste je spustili teprve nedávno. Co od nich tedy město očekává? Jaké informace byste od Olomoučanů chtěli získat a jak s nimi město bude pracovat dál?
2: Přesně jak to říkáš, Tome, ty pocitové mapy byly spuštěny teprve nedávno. Město spolupracovalo s Univerzitou Palackého v Olomouci a jde hlavně o podkladový materiál. Je proto poměrně brzy na to z nich dělat nějaké závěry. Teď chceme dát lidem dostatek času, aby se do nich mohli zapojit. Právě čím víc obyvatel svůj pohled přidá, tím budou výsledky hodnotnější. Určitě nás ale bude zajímat, jestli se potvrdí známá témata nebo naopak objeví místa, která veřejnost vnímá jinak, než jsme předpokládali. Smyslem projektu není hledat správné nebo špatné odpovědi, ale získat co nejširší obraz o tom, jak jednotliví lidé své město vnímají. Tyto poznatky pak využijeme jako jeden z podkladů při plánování budoucího rozvoje Olomouce a přípravě konkrétních projektů.
1: Povídám si v pondělním podcastu s Honzou Horejšem, tiskovým mluvčím města Olomouce, o pocitových mapách a toto téma ještě neopustíme. Podíváme se na další detaily tohoto projektu a to přímo na označování různých míst, kde se cítíme třeba dobře nebo naopak. Už za moment v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Metropole.

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy neztratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: podcast z Metropole.
1: Pocitové mapy města Olomouce, to je mimo jiné téma, které dnes řešíme v pondělním podcastu Rádia Metropole. Díky, že posloucháš, zdraví tě Tom. A v tuto chvíli mám na telefonu Honzu Horejše, tiskového mluvčího města. Honzo, pojďme trochu hlouběji do toho tématu pocitových map. A prosím tě, když lidé v mapách označí místa, kde se cítí dobře, nebo naopak místa, která jim vadí, co se vlastně tedy s těmito informacemi bude dít dál? Mohou opravdu ovlivnit budoucí podobu Olomouce?
2: No samozřejmě, právě to je jejich hlavní smysl. Pocitové mapy nejsou jen zajímavou vizualizací názoru obyvatel, ale především důležitým podkladem pro rozhodování města. Informace, které lidé do map zaznamenají, pomáhají při přípravě strategického plánu rozvoje Olomouce i dalších koncepčních dokumentů a konkrétních projektů. Díky nim můžeme lépe pochopit, jak lidé jednotlivá místa skutečně využívají, kde se cítí dobře a kde naopak vnímají prostor pro zlepšení. Samozřejmě nejde o jediný podklad pro rozhodování, ale o velmi cennou zpětnou vazbu od těch, kteří v městě žijí každý den. Čím více lidí se zapojí, tím přesnější obraz o potřebách a očekáváních obyvatel město získá.
1: Díky Honzo za to, že si nám přiblížil pocitové mapy města Olomouce. Připomenu, že najdeme na městském webu, tedy olomouc.eu, a myslím si, že se můžeme posunout k dalšímu tématu, a to bude téma Učitel roku. Tak už je za moment v pondělním podcastu Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Pravidelný podcast z Metropole.
1: Aktuality z hanácké Metropole. Ty pro tebe řeší pondělní podcast. Zdraví tě, Tom, děkuju, že posloucháš a povídám si tentokrát s tiskovým mluvčím města Olomouce Honzou Horejšem. V uplynulých minutách jsme spolu řešili pocitové mapy města. No a teď bych se posunul k dalšímu důležitému tématu. Olomouc hledá svého učitele roku. Prosím tě, Honzo, kdo může svého oblíbeného učitele nominovat? Podle čeho se bude vybírat a proč je tedy skrze tuto anketu podle tebe důležité poděkovat lidem, kteří vzdělávají další generace?
2: Anketa Učitel roku je především poděkováním lidem, kteří svou prací každý den ovlivňují budoucnost dětí a mladých lidí. Zapojit se může opravdu každý, žáci, rodiče, kolegové, ředitelé škol i široká veřejnost. Stačí prostřednictvím jednoduchého online formuláře nominovat pedagoga nebo také mimořádný počin v oblasti školství a volnočasových aktivit. Obojí musí být samozřejmě spojené s Olomoucí. Následně budou návrhy posouzeny a ceny v kategoriích budou slavnostně předány v září v Moravském divadle Olomouc. Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna a já doufám, že jich bude skutečně hodně.
1: Přiblížil anketu Učitel roku Honza Horejš, mluvčí města Olomouce. A v pondělním podcastu Rádia Metropole si budeme povídat s Honzou dál, a to už za chvilku, a probereme důležitou informaci pro cestující, kteří jezdí hromadnou dopravou.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole jde do finále. Já mám na telefonu Honzu Horejše, tiskového mluvčího města Olomouce. Jsem moc rád, že si můžeme povídat o tom, co pak se tu děje nového. Probrali jsme spolu anketu týkající se možnosti umístění stromů na horní náměstí v Olomouci. Dále jsme řešili pocitové mapy Olomouce a taky anketu Učitel roku. A ještě tu mám jedno téma a tím je důležitá informace pro cestující. Oprava zastávek a parkoviště na tržnici je hotová. Věřím tomu, že spousta Olomoučanů už si toho všimla. Tak Honzo, jestli bychom si mohli teďka tak zrekapitulovat, co se všechno na tržnici, respektive na autobusovém nádraží na tržnici změnilo a co to přinese cestujícím?
2: Cestující se mohou těšit na pohodlnější, bezpečnější a modernější zázemí. Rekonstrukce autobusového nádraží na tržnici zahrnovala obnovu povrchů autobusových nástupišť, vozovky, chodníků i přilehlého parkoviště. Součástí projektu jsou také nové autobusové přístřešky, lavičky, odpadkové koše a stojany na jízdní kola. Takže celý prostor je komfortnější jak pro pravidelné cestující, tak pro návštěvníky města. Po dokončení modernizace už autobusy jezdí na nová stanoviště a lidé mohou využívat kvalitnější a přehlednější dopravní uzel, který odpovídá současným nárokům na veřejný prostor i cestování.
1: Mluvčí města Olomouce Honza Horejš v pondělním podcastu na rádiu Metropole. Díky moc, že si nám přiblížil všechna tato důležitá témata.
2: Děkuju, Tome.
1: Tento a další díly pondělního podcastu si můžeš poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu, případně na webu radiometro.cz nebo na Spotify pondělní podcast. Díky, že posloucháš.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových interpretů.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Rádio Metropole.
1: Let's go.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné taneční magie.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.